zataje dech a na všechny strany. Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

obrázek plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat básek,

0: Cestná infraštruktúra Slovenskej a Českej republiky je od nepamäti poprepájaná, veď sme vyše 70 rokov boli spoločným štátom. Mnoho slovenských vodičov cestuje do Česka najčastejšie a najrýchlejšie po diaľnici D2. Ak ale po diaľnici prejdete bez časovej straty, zdržať sa môžete s istotou v Brne, kde prestavujú veľkú križovatku D1, D2. Ľuboš Kasalá sa rozprával s generálnym riaditeľom tamojšieho riaditeľstva ciest a diaľnic Radkom Mátlom.
1: Přestavba této křižovatky způsobuje velké dopravní kongesce a problémy. My si to uvědomujeme, ta stavba začala loni na podzim a měli bychom ji dokončit na jaře příštího roku. Každopádně ta stavba, která aktuálně se nachází ve fázi výstavby nových mostů, nových estakád, vlastně v rámci toho celé stavby přinese zvýšení plynulosti a bezpečnosti, protože ta křižovatka dlouhodobě kapacitě nestačila. To znamená, ty kolony se tam tvořily zejména od Bratislavy po dálnici D2 prakticky denně, díky tomu, že tam byla vratná větev a v rámci přestavby této křižovatky my uděláme přímé napojení, přímou větev od Bratislavy směrem na Prahu, což výrazně zrychlí a splinují celou tu dopravu. Zapojíme se do úseku, kde dneska už je z kapacitě na 6 pro uspořádání, to znamená příští roce na jaře, až stavba bude dostavena, tak to výrazně přispěje právě k plynulosti toho napojení mezi Bratislavou a Prahou, kdy skutečně na této křižovatce už se kolony tvořit nebudou, protože zde bude přímé kapacitní napojení.
2: Presuňme se teda na sever, u nás na Kysuciach pokračujeme vo výstavbe diaľnice D3, ktorá by sa tiež mala napojiť aj na vašej strane hranice, na Českú republiku.
1: Ja osobne mám obrovskú radosť, že na slovenskej strane skutečne sa zahájila výstavba diaľnice D3 od Žiliny na Čacu. Myslím si, že to je nové budoucí vysoce kapacitní propojení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kdy skutečne v horizontu niekdy 5 let bychom sa mohli dostať z Prahy prakticky až do Žiliny úplne komplexne po diaľnici, kromě krátkého úseku v České republice kolem Jablunkova, kde zhruba nějaké 18 km. Tuto chvíli máme silnici první třídy, ale zde my chystáme postupné zkapacitnění, ale každopádně do té cesty Praha až Žilina by mohlo být právě využití našich dálnic, to znamená dálnice D11, D35, D1 a D48 a slovenské D3 vlastně po dálnici, což si myslím, že by to bylo druhé kapacitní dálniční propojení České a Slovenské republiky, které by přineslo obrovské ulehčení právě už zmiňovanému uzlu u Brna a dálnici D1 a D2.
2: Bude se robit nějaké zkapacitnění možno, alebo nějaké úpravy na cestnom spojení aj na tých ostatných hraničných priechodoch alebo v tých príhraničných oblastiach, mám na mysli okolie Zlína, Moravskoslezský kraj a podobne, na našej strane Trenčiansky kraj.
1: My s kolegy ze Slovenska samozrejme diskutujeme ty kapacitní propojení obou států, jak sme říkali, budeme mít ty dvě, sever a jih, a určite se zabýváme u nás lenicí 1/49, my aktuálne bychom měli teda dosprovozní 10 km u Zlína, na opatu Zlína a doufám, že do zhruba tak 4 let bychom dotáhli dálnici až za Zlín. Pak nám zbývá posledních asi zhruba nějakých 25 km směrem na hranice. Zde teda připravujeme ne dálniční úsek, ale komunikaci ve třípruhovém uspořádání v režimu 2+1 jízdní pruhy. Něco obdobného by se mělo chystat i na Slovensku. Každopádně by to měly být právě zase i nová kapacitní komunikace, která by to propojila uprostřed té republiky.